0: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmaň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
1: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
0: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk. Ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí. Sport. Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat Spardubic. A to na rok, informuje klub.
2: Počasí. Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

Berani, do všeho půjdete naplno, býci, s radostí se pustíte do dalších úkolů. Blíženci, buďte otevření novým zážitkům. Radci, pokud možno, sdílejte i nečekané zkušenosti. Lvi, jste připravení ukázat veškerou kreativitu. Pany, den nastartujete s precizností sobě vlastní. Váhy, bez obav komunikujte o svých pocitech. Štíři, dneska se poperete s každou výzvou. Střelci, dál chcete rozšiřovat své obzory. Kozorozi, zabodujete díky své pracovitosti. Vodnáři, pořád byste chtěli něco objevovat. A co my ryby? Občas prý jen tak chytáme lelky a hledáme smysl života. Rádio Hana.

0: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.

0: tady je Rádio Hana.
1: Co je to zač?
2: Je to asteroid, pane.
1: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90...
2: Je velký jako Texas, pane prezidente.
1: Jakou škodu může...
2: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.
4: A

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stempre, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz pre...

0: Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bychom byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se

0: nechat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
0: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr. Na

0: zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná.

0: počasí.
1: Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, do všeho půjdete naplno, býci, s radostí se pustíte do dalších úkolů. Blíženci, buďte otevření novým zážitkům. Radci, pokud možno, sdílejte i nečekané zkušenosti. Lvi, jste připravení ukázat veškerou kreativitu. Pany, den nastartujete s precizností sobě vlastní. Váhy, bez obav komunikujte o svých pocitech. Štíři, dneska se poperete s každou výzvou. Střelci, dál chcete rozšiřovat své obzory. Kozorozi, zabodujete díky své pracovitosti. Vodnáři, pořád byste chtěli něco objevovat. A co my ryby? Občas prý jen tak chytáme lelky a hledáme smysl života.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe. Žijte lépe.
4: Noč je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: českém letě Rádia Hana. Dnes ráno vyhlížíme Cukera. A teď už nové zprávy počasí a doprava v 5.56.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmáň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
5: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
4: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk. Ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí.
2: Sport.
4: Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat z Pardubic. A to na rok, informuje klub.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
2: Si můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Blondýni s Radem Haná, středa 22. červenec. My se v kalendáři po čtvrt na sedm zaspomínáme na kultovní film Smrtonosná zbraň. A teď v 6.09 se chystáme na dnešní pokračování italského léta Radia Haná.
1: Italské léto na Hané.
0: Celé prázdniny vám na rádiu Haná hrajeme známé italské hity i skryté melodické italské klenoty, které slyšíte poprvé v životě. Kdykoliv ráno uslyšíte jakýkoliv italský hit, stačí volat studio rádia Haná. Vyhrajete balík pravé, voňavé italské kávy a budete ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamo. Dneska ráno u nás bude mít hlavní italské slovo cukero. Jeho Baila je de facto italsko-americký hit, protože cukero se při psaní inspiroval megahitem od kapely Hot Chocolate, Saxofin. A jeho Baila spojuje angličtinu, italštinu, blues i latinsko-americké rytmy. Baila znamená tancuj. Jakmile vás tohle dneska ráno roztančí, volejte studio a vyhrajte.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Weekend, Blinding Lights a také Black Box, 90. Fantasy, to jsou další hity, které vás naladí na dovolenou anebo na další pracovní den. Díky online přehrávači na webu radiohana.cz nás ladíte kdekoliv na světě, u Moravského jezera, v kempu a také v přímořském letovisku. A teď je 6 hodin 18 minut, dobré ráno. Před půl sedmou pro vás chystáme nové počasí i aktuální dopravu Radia Hana. Teď pozor na nehodu motorkáře na příjezdu od Tlumačova do Otrokovic. Více už za chvilku z naší dopravní centrály. A v tuto chvíli výběr z dnešního kalendáře.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burečová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
2: Tak ale teď bez zasrandy. Chceš se zabít? No tak chceš!
0: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
2: Chceš umřít? Chceš?
3: Udělal jsem, co jsem měl!
0: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší Magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
1: Radio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Radio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
6: pro váš lepší hudební výběr.
5: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu,
6: Google Play a Apple Store.
5: Stahujte,
6: poslouchejte, užívejte.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirage.
9: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
10: Migové.
9: Harley.
10: Single X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
13: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
12: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
13: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
12: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
13: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
12: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
13: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Raději už tam budem?
16: Přestaň! Je mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
18: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
19: Rádio Hana.
20: Přejeme

nebo také YouTube, tyhle hudební hvězdy se rozjedou po hudební dráze Rádia Haná středečního rána už za pár vteřin. Po půl sedmé spolu navíc zavoláme na ostravské letiště, odpovíme na to, co nás zajímá všechny. Proč musíme být při odletu na dovolenou na letišti už 2 hodiny předem? Proč nestačí třeba jenom hodina? Jak je možné, že bezpečnostní kontrolou na letišti někdo projde v pořádku a někoho ještě musí doprovodit?

0: 22. července pro dnešní den. Ráno v Olomouci, Přerově, Hranicích, také ve Svitavách přináší teploty mezi 10 a 13 stupni. Přes den většinou polojasno anebo oblačno, bez přeháněk a teplotní maxima 20 až 23.
1: Doprava.
0: Policie v Olomouci, nehoda na Otrokovicku a také kousek od Tovačova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují teď v Olomouci na Lipenské nebo na Zlínsku na kraji Tečovic u Hřbitova. Nehodu motorkáře objíždíme na příjezdu od Tlumačova do Otrokovic a osobák do stromu narazil na Prostějovsku mezi Tovačovem a Hrubčicemi u odbočky na Klopotovice. Jedeme spolu a v pohodě s úsměvem vyhnem se nehodě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Ráno je top.
3: Rádio Hana.

0: Kapela YouTube nám své Beautiful Day v polovině pracovního týdne na rádiu a nás zpívá bez nároku na honorář. Spolu dneska vzpomínáme na nejdražší lístek na koncert, který jste si kdy koupili. A současně nás zajímá, stálo to za ty prachy? Vaše odpovědi z Facebooku rádia Hanás je projedeme už po 6:45. A teď 7 minut po půl 7 se připravíme k odletu na dovolenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
0: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
0: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
0: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
0: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava naším dnešním hostem. Děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme rád.

4 minuty po 6:45, jaký budete mít den, o tom si rozhodujete vy sami. A my vám začátek středy 22. července zpříjemňujeme našimi hity. Na rádiu Haná se na vás těší Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Před 7 hodinou poradíme, jaká vůně dokáže spolehlivě odradit komáry. A teď klikáme na Facebook Radia Haná, který patří vám. Spolu vzpomínáme na nejdražší vstupenku na koncert, kterou jste si kdy koupili. A hlavně nás zajímá, stál ten koncert za ty prachy, píše posluchačka Lucka. Za Rammsteiny dala 2,5 litru, prý to byl naprosto neskutečný zážitek. Katka investovala 3000 do koncertu Imagine Dragons, dodnes na něj vzpomíná, dlouholetý splněný sen. Další Lucka zmiňuje Take That, vstupenka na tuhle anglickou kapelu vyšla zhruba na 2000, prý to byl pro něj koncert číslo 1. A Zdenek vyrazil až do Vídně na AC/DC, 5000 korun za lístek, ale podle něj každá koruna stála za to. A co vy? Za jaký koncert jste zaplatili nejvíc? A hlavně odcházeli jste potom domů s pocitem wow? Nebo jste si říkali, bože můj, vyhozený prachy? Dejte vědět. Radio Haná. Nejlepší

0: Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.
1: Pívajú na melity, nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.

0: Skvělita. Hned jinou name ve vysílání Rádio Haná v 6.55. Celé Rádio Haná je od brzkého rána v pohotovosti, abyste měli ten nejlepší ranní komfort. Před námi zprávy a potom další prázdninové hity.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Středeční hudební budík a mandraže.
3: Ona se smá.
0: Usměje se na nás Benzin Moon. Slíbíme, že někdy mezi 7. a 8. uslyšíte dnešní ranní soutěžní hit italského léta od Zucchera Bailar. 6.56, Tomáš Gottwald a čerstvé zprávy Rádia Haná.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je středa 22. července. Světový věhlas má olomoucký pěvecký sbor Campanella. Z festivalu v Singapuru veze domů 2 zlaté medaile. V pěvecké soutěži více než 70 sborů z celého světa vyhrál v kategoriích do 25 let a folklorní skladby. Co nového v Konici na Prostějovsku? Budeme tu mít nové místo, kam si dojít na nákup. Blízko zámku roste nový supermarket Penny. Podle plánu se otevře 15. prosince.
7: Vytipovali jsme lokalitu, kde je to naproti zámku. Ten náš záměr, na kterém jsme se dohodli, bude takový, že ten supermarket, pozorně ten obchod, bude mít nějaký vzhled a bude zakopán. Jo, čili otevírá se nám výhled od zámku do té ulice Zádvoří na příjezd do Konice. Ta silueta zámku a kostela bude viditelná z dálky.
6: Komentuje pro Report.cz starosta Konice Michal Obrusník. Stát reaguje na stárnutí populace. Na výrazný nárůst pacientů v závěru života Českou republiku připraví nová strategie rozvoje paliativní péče do roku 2035. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit síť nemocničních týmů a zlepšit dostupnost odborné péče. Podle statistiků bude do budoucna potřebovat péči ve stáří podstatně víc lidí než dosud. Stát tak plánuje vychovat vyšší stovky specializovaných lékařů a asi 28 000 sester, které se na tuto péči zaměří. Píše o tom ČTK.
4: Sport.
6: Cyklisté na Tour de France dali svým nohám rychlý zápřah. Mají za sebou 26-kilometrovou časovku, která byla 16. etapou velkého závodu. Vyhrál ji s časem 32 minut 19 sekund Belgičan Evenepoel. Z českých závodníků byl nejrychlejší olomoucký rodák Jakub Otruba, který se umístil na 28. příčce a za vítězem zaostal o 3,5 minuty.
4: Časí.
0: Taky kolem vás v létě bzučí komáři a víte, jaká vůně jim nevoní a může je odradit, aby nám nesáli krev? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude? Dnes polojasno anebo oblačno, většinou bez přeháněk. A teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď na otázku, jakou vůni komáři nemají rádi. Těm malým okřídleným potvorám příliš nevoní třeba citronela, eukalyptus, levandule nebo máta. Ano, tohle je může odradit, ale proti píchancům jsou stále nejúčinnější kvalitní repelenty. Tohle jste věděli?
8: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
4: Doprava.
0: Policie v Olomouci, nehoda na Otrokovicku a také kousek od Tovačova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují teď v Olomouci na Lipenské nebo na Zlínsku na kraji Tečovic u Hřbitova. Nehodu motorkáře objíždíme na příjezdu od Tlumačova do Otrokovic a osobák do stromu narazil na Prostějovsku mezi Tovačovem a Hrubčicemi u odbočky na Klopotovice. Jedeme spolu a v pohodě s úsměvem vyhnem se nehodě.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tomu to ani odolat nejde ve vysílání Rádia Hná. Mandraže, 7 hodin, 12 minut, letní rána mají svoje kouzlo. Dneska máme středu, 22. července, svátek slaví Magdy, Magdičky. My nikam nespěcháme, spolu máme dobrou náladu, už vyhlížíme dnešní horoskopy po 7:45. Také třeba víkendový výlet do zoo s dětmi za zvířátky. My zdravíme do zoo na Svatém kopečku u Olomouce, zdravíme Lešnou u Zlína, hrajeme také do zoo parku ve Vyškově nebo do zoo koutku v Kroměříži. A pojďme si dát trochu černého humoru, jsme Češi, černý humor máme rádi, je to nadsázka samozřejmě. Internetem koluje jedna věta, kterou v amplionech zoologické zahrady nechcete slyšet. Dobře, je to tahle.
1: Vážení

0: si u výběhu tygrů vyzvedla sandálky. Děkujeme.
1: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Největší, nejznámější, nejoblíbenější, takové jsou hity, které hrajeme v polovině pracovního týdne na vlnách rádia Haná. Po Michaelovi Jacksonovi bude dalším důkazem formace Clean Bandit. Dáme si i Apollo 11 od Anika. V dopravě rádia Haná budeme s policií kontrolovat kolem 7:30 používání mobilu za volantem. Zjistíme, připomeneme, jak moc je to nebezpečné. A předtím v 7:19 nás na velmi bezpečný let ke hvězdám zve Martina.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, do všeho půjdete naplno, býci, s radostí se pustíte do dalších úkolů. Blíženci, buďte otevření novým zážitkům. Raci, pokud možno, sdílejte i nečekané zkušenosti. Lvi, jste připravení ukázat veškerou kreativitu. Pany, den nastartujete s precizností sobě vlastní. Váhy, bez obav komunikujte o svých pocitech. Štíři, dneska se poperete s každou výzvou. Střelci, dál chcete rozšiřovat své obzory. Kozorozumí, zabodujete díky své pracovitosti, vodnáři, pořád byste chtěli něco objevovat. A co my ryby? Občas prý jen tak chytáme lelky a hledáme smysl života.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
8: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
13: To nejlepší pro ty nejlepší.
14: Rádio Haná
13: a ranní topka.

0: Rádiu Hana hrajeme ve středu 22. července pro vás. Nejlepší megahity pod sluncem. Zdravíme domů, do práce, na dovču, na tábory, také do kempu. V naší ranní topce už za chvilku zakempí Taylor Swift nebo Nick Cayman. Provedeme historicky první rádiový rozhovor. To ještě nikdo nikdy neudělal. Rozhovor s moravským komárem. To se hodí teďka v létě. A předtím v 7.30 rychlé počasí i doprava Rádia Hana. Dobré ráno, aktuálně v Olomouci, v Prostějově, ve Valmezu, také v Letovicích. Podle vašich zpráv měříme průměrně nějakých 12 až 15 stupňů. Během dne naměříme 20 až 23, polojasno anebo oblačno, většinou bez přeháněk. Doprava. Na dálnici rozhodují vteřiny a mobil za volant nepatří. Policisté nás v rádiu prosí, abychom si tohle non-stop připomínali. Před pár dny kontrolovali na D2 a odhalili plno řidičů s mobilem v ruce za jízdy. Ono se to nezdá, ale na dálnici stačí několik sekund nepozornosti, obzvlášť v úsecích, kdy kvůli opravám vznikají kolony a člověk si té kolony s mobilem v ruce nemusí všimnout a může vzniknout mega malér. Jinak zadržení telefonu během řízení hrozí pokuta 2,5 až 3,5 tisíce korun a 4 body. Je dobré to vědět, za volantem mobil nepotřebujeme, vše podstatné slyšíte od nás. V Prostějově teď ranní nehoda za Šelkou na ulici Dolní a policie hlídkuje mezi Mohelnicí a Lošticemi. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Dobré ráno. Dobré.

0: Další 90-ková klasika pro vás v rádiu Hanánikem and I Promise Myself. Za chvilku Santana, také Léto, Lásky od Sozy a Summer All Star. Jsme vaši přátelé, parťáci, kamarádi, rádio, na které se můžete kdykoliv spolehnout. 24/7 vám hrajeme nejlepší hudební výběr a naše vysílání je o prázdninách také plné italských megahitů. Ten další od Cukera představíme, pustíme na kvalitní italskou kávu, vás pozveme po 7:45. Těšte se na další pokračování italského Léta rádia Hana. A předtím v 7:39 zkusíme udělat něco, co ještě nikdo neudělal. Vyspovídat komára.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Rádio Hana.
4: Ranní topka.

0: Úsměv a žádné vrásky, tohle je Radio Hana, ale to lásky. 3:45. Prázdniny naplno, v pohodě. Léto na hlas, ráno s úsměvem. My vás vítáme v novém dní s Rádem Hana, dneska středa 22. červenec. Magdy Magdulky dneska slaví svátek. A ve studiu Rádia Hana už voní, možná to taky cítíte, pravá italská káva. Dáte si ju? Celé prázdniny vám na rádiu Hana a průběžně pouštíme známé italské hity i skryté italské klenoty, které možná uslyšíte úplně poprvé v životě, ale řeknete si, je, wow, to zní fakt dobře. Kdykoliv ráno uslyšíte jakýkoliv italský hit rádia Hana, stačí volat studio, vyhrajete balík pravé italské kávy a budete ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamo. Vybírali a zhodli jsme se tady s kolegy, že dneska ráno by u nás hlavní italské slovo měl mít cukero, jeho baila, de facto je takový, jak to říct, no vlastně ano, italsko-americký hit, protože cukero se při psaní nechal inspirovat megahitem od kapely Hot Chocolate, Saxofin, a jeho baila spojuje angličtinu, italštinu, blues i latinsko-americké rytmy úplně pro... Dokonalost tohoto sdělení baila znamená tancuj. My spolu tančíme středečním ránem, do rytmu nám hraje cukero a zveme vás na kafe. Pravé, italské, neodolatelné, voňavé. Dáte si? Volejte.
1: Radio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: 7 hodin 54 minuty. Iveto, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká jste tanečnice? Jak často tancujete? Popovídejte.
1: Já myslím, že tancuju hodně často. Hodně často tancuju, tancuju ráda, miluju tanec, miluju hudbu, takže určitě si myslím, že jsem velká tanečnice.
0: No a s kým nejraději tancujete? Je to s kámoškami někde teďka na těch letních zábavách, anebo hezky s partnerem, třeba i nějaká latína, nějaký blues, nebo něco takového, valčík, valc, polka?
1: Já myslím, že tancuju úplně na všechno. A je vlastně úplně jedno s tím, prostě jsou to dobrý lidé, tak je to úplně úžasné.
0: Přesně tak, dobrých lidí se na taneční parket vleze plno. Baila znamená tancuj, Baila nám zpívá v italském létě Cukero. A kdyby byste měla celou noc tancovat na hity jedné kapely, jedné zpěvačky nebo zpěváka, co byste si vybrala, koho a proč?
1: Tak to by asi byl Death Note. Tam jako Slováci, oni mají takové ty rytmické, takže to asi... Tady na tohle bych vydržela určitě tancovat celou noc.
0: Přesně, přesně. A Desmodi mají ještě navíc i krásné balady. Chýbání, Černá děra, IMT Smile. Ano, i tohle milujeme, máte pravdu.
2: Italské léto na Hané.
0: Tak Iveto, vy jste se díky italskému létu Rádia Haná protančila k balení pravé italské kávy. Tu od nás máte zdarma. A navíc jste ve hře o pobyt v italském Bergamu, který rozdáme na konci prázdnin. Já si myslím, že dnešní ráno začíná velmi pěkně. Co říkáte?
1: No, ježiš, výborně.
0: Děkujeme, že nás máte v uších. Přejeme hezké prázdniny, plné sluníčka a Rádia Haná. A ještě prosím povězte, vy nás právě teď ladíte za volantem. Tak kde v tuto chvíli jedete, jaký je provoz, jak to jede? Udělejte nám malý dopravní servis, prosím.
1: Tak jedu na Semberg a beru to Zavkem, tak teďka jsem v Dolanech, je tady cesta na pohodičku, jak to vypadá na hlavním tahu, to samozřejmě nevím, asi tam taková pohodička nebude, ale tady je to úplně v pohodě.
0: No já jenom abych to vysvětlil, jedu na Šternberg, beru to zadkem, znamená pro nás, pro Olomoučáky, kteří víme, tak jedu z Olomouce na Šternberg a jedu přes Samotišky a přes Dolany, protože u Dolan na tom hlavním tahu je to teďka částečně uzavřeno, je tam kivadlový provoz a člověk si těch 10 minut postojí, že, v tom ranním provozu.
1: To já nevím, já jezdím právě tím zadkem.
0: Jo, a ten zadek, nebo lépe řečeno vrch, protože to se jede vrchem, tak ten je v pohodě průjezdný, ano?
1: Jo, ano, ten je tady naprosto v pohodě.
0: Super, děkujeme za tuhle zprávu i v italském dopravním létě Rádia Haná. Krásné prázdniny, Iveto, naslyšenou.
1: Děkuju, také, hezké prázdniny, naslyšenou.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
0: Italské léto na vlnách Rádia Haná pokračuje. S posluchačkou Ivetou jsme se také bavili o té aktuální dopravní situaci mezi Olomoucí a Šternberkem. A právě teď tady v koloně stojí posluchač Pavel, píše, ano, jsem zrovna u Dolan a je to tady úplně na hop.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
0: Na prd. Další doprava pro vás ve zprávách Rádia Haná po 8 hodině, ale Farven Jeleni. Těšíme na další italský hit italského léta Rádia Haná. Budeme vyhlížet Tota Cotugna. A teď nové zprávy v 7.57.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
5: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
5: Zprávy Rádia Haná.
6: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Je středa 22. července. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová postoupily na turnaj WTA v Praze do druhého kola. Nasazená dvojka Krejčíková porazila Krajanku Lindu Fruhvirtovou 6-2 a 6-4. Barbora Krejčíková se přitom musela vypořádat s rychlým přesunem z Řecka, kde o víkendu ovládla turnaj v Aténách. Pražský turnaj si nechtěla nechat ujít.
3: Určitě jsem o tom nepřemýšlela, že bych jakoby nenastoupila, že bych tady prostě nehrála. Samozřejmě jsem ráda, že nějak jako držím pohromadě a doufám, že teďka ode dne se to snad bude zlepšovat a budu se těšit na další zápasy a uvidíme prostě, co se stane.
6: Komentovala pro ČTK tenistka Barbora Krejčíková.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Chystáte se dnes posekat trávu na zahradě? A víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď už po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Středeční teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. Většinou bez přeháněk, polojasno anebo oblačno. A teď odpověď na otázku, kdy je nejlepší sekat trávník. Podle zahradníků je nejvhodnější doba ráno po oschnutí rosy anebo pozdě odpoledne až časný večer. Na dálnici je rozhodují vteřiny a mobil za volant nepatří. Policisté nás v rádiu prosí, abychom si tohle non-stop připomínali. Před pár dny kontrolovali na D2 a odhalili plno řidičů s mobilem v ruce za jízdy. Ono se to nezdá, ale na dálnici stačí několik sekund nepozornosti, obzvlášť v úsecích, kde kvůli opravám vznikají kolony. Člověk si té kolony s mobilem v ruce nemusí všimnout a může vzniknout mega malér. Jinak zadržení telefonu během řízení hrozí pokuta 2,5 až 3,5 tisíce korun a 4 body. Je dobré to vědět, za volantem mobil nepotřebujeme, vše podstatné slyšíte od nás. V Prostějově teď ranní nehoda za Šelkou na ulici Dolní a policie hlídkuje mezi Mohelnicí a Lošticemi. Jeďte s námi a bezpečně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudba.

Jaký budete mít den? O tom se rozhodujete vy sami. My vám začátek středy 22. července zpříjemňujeme našimi hity. Na Rádiu Hana se na vás těší Aerosmith, taky Ale Farben. Po 8:45 si pustíme akčňák Smrtonosná zbraň. A teď klikáme na Facebook Rádia Hana. Ten, a to dobře víte, patří vám. Spolu tam dneska vzpomínáme na nejdražší vstupenku na koncert, kterou jste si kdy koupili. A hlavně se ptáleme, stálo to za ty peníze, ten koncert? Posluchačka Lucka píše, že za Rammsteiny dala 2,5 tisíce

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Radio Hana
0: a ranní topka.

0: Course, anebo Jeleni, tyhle ty hudební hvězdy už se na vás těší ve vysílání Rádia Hana, naladí vás svými hity na dovolenou, nebo taky na další pracovní den. Díky online přehrávači na webu radiohana.cz nás ladíte kdekoliv na světě. U Moravského jezera nebo v přímořském letovisku, kdekoliv chcete, tam jsme s vámi. Je 8.17, kolem 8:30 pro vás chystáme nové počasí i aktuální dopravu Rádia Hana, samozřejmě za volantem bacha na cyklisty. Jednoho cyklistu bohužel dneska ráno srazilo auto v Přerově u Alberta na Bajerově ulici. Další doprava se blíží ještě před 8:30 a teď výběr z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 22. července, narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burečová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
2: Tak ale teď bez srandy, chceš se zabít, no tak chceš?
0: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
2: Chceš umřít, chceš?
3: Udělal jsem, co jsem měl.
0: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší Magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku s lanovkou. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovku vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

a také Martin Garrix se svým No Sleep. Tak tyhle hudební hvězdy se rozjedou po hudební runway Rádia Hana středečního rána už za pár vteřin. Děkujeme, že posloucháte. Po půl deváté spolu zavoláme na ostravské letiště. Odpovíme na to, na co se nás ptáte. Co zajímá nás všechny, když letí.

0: No, anebo oblačno, většinou bez přeháněk a teplotní maxima 20 až 23. Doprava.
1: Porucha na obchvatu Olomouce, policie v Hranicích, také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady hezkou středu. Poruchaný nákladák čeká na pomoc na 276. kilometru dálnice z Lipníku na Mohelnici u Olomoucké Olympie. Policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují řidiče v Hranicích na Bělotínské, také v Přerově na Polní. A v Přerově současně, to už od nás víte, objíždíme nehodu osobáku a cyklisty na ulici Bajerova u Alberta. Jedeme spolu a v pohodě, s úsměvem vyhnem se nehodě.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Martin Garrix a Bon nám v polovině pracovního týdne na rádiu Hana zpívají bez nároku na honorář. Na Facebooku rádia Hana spolu dneska vzpomínáme na nejdražší lístek na koncert, který jste si kdy koupili a současně se ptáme, stálo to za ty prachy? Dejte vědět, po 8:45 si taky na vlnách rádia Hana spolu uděláme výlet do moravských zoologických zahrad. A předtím, 7:30 se připravíme k odletu na dovolenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
0: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
0: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr. Na

0: bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Postějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem. Děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Rádio Hana. Každý den jen to nejlepší. www.radiohana.cz

0: na čase být.
1: Dvě minuty po tři čtvrtě na devět, tolik je právě teď hodin. Letní rána mají svoje kouzlo, středa 22. červenec, svátek slaví Magdy. Posloucháte Radio Hana, my nikam nespěcháme, máme dobrou náladu. Už vyhlížíme dnešní vzpomínkovou show Procházka pamětí Rádia Hana po 9. hodině. A těšíme se i třeba na plánovaný víkendový výlet do zoo s dětmi, za zvířátky. Zdravíme zoo na Svatém kopečku, zdravíme zoo Lečnou u Zlína, hrajeme také do našeho oblíbeného zooparku ve Vyškově nebo do skvělého zookoutku v Kroměříži. A pojďme si dát trochu černého humoru. Jsme Češi, Moraváci, Hanáci, černý humor máme rádi. Internetem koluje jedna věta, kterou v amplionech zoologické zahrady nechcete slyšet. Je to tahle.
2: Vážení návštěvníci, prosím o pozornost. Žádáme maminku osmileté holčičky, aby si u výběhu tygrů vyzvedla sandálky. Děkujeme.

0: Největší, nejznámější, nejoblíbenější, takové jsou hity, které hrajeme v polovině pracovního týdne na rádiu Hana dnes ráno mezi 6. a 9. hodinou. Tohle jsou Coldplay v 8.55. My jsme se dneska spolu vydali v ranní topce mezi 6. a 9. do Moravských zoo. Volali jsme na ostravské letiště, přidali horoskopy, vzpomínali na nejdražší vstupenky na koncert, které jsme si kdy koupili. A v italském létě rádia Hana jsme na pravou italskou kávu dnes ráno pozvali Ivetu z Čechovic u Olomouce. Iveto, dobré ráno.
1: Zdravím, tady Iveta. Dneska mám krásné, příjemné ráno díky rádiu Hana. Dám si k němu kávičku, až si ji vyzvednu. Děkuju, krásný den.
0: Další ranní topka rádia Hana zase zítra. A dnes po 9. hodině přivezme hudební žezlo Procházka pamětí rádia Hana.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude tohle? Vrátíme se do roku, kdy poprvé slyšíme toto. Vidíme, jestli mezi těmito hity z jednoho roku se ozve také v rámci italského léta Serenata od Toto Cotugna. Serenata per i governanti. 8.56, Tomáš Gottwald má slovo.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
5: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalším řešením.
4: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet-friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
2: Hlas lidu.
4: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury STEM mají obavy ze ztráty zaměstnání v průměru 2 z 5 lidí v Česku v produktivním věku. Více než polovina lidí by dokonce kývla na nižší plat, jen aby o práci nepřišla.
2: Sport.
4: Malé vítězství pro kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Ovládl kvalifikaci klasického slalomu a proplul do zítřejšího semifinále kategorie K1. Do finále pak postoupí 12 nejlepších závodníků.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
0: Taky kolem vás v létě bzučí komáři a víte, jaká vůně jim nevoní a může je odradit, aby nám nesáli krev? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude? Dnes polojasno anebo oblačno, většinou bez přeháněk. A teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď na otázku, jakou vůni komáři nemají rádi. Těm malým okřídleným potvorám příliš nevoní třeba citronela, eukalyptus, levandule nebo máta. Ano, tohle je může odradit, ale proti píchancům jsou stále nejúčinnější kvalitní repelenty. Tohle jste věděli?
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Doprava.
0: Porucha na obchvatu Olomouce, policie v Hranicích, také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. Poruchaný nákladák čeká na pomoc na 276. kilometru dálnice z Lipníku na Mohelnici u Olomoucké Olympie. Policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují řidiče v Hranicích na Bělotínské, také v Přerově na Polní. A v Přerově současně, to už od nás víte, objíždíme nehodu osobáku a cyklisty na ulici Bajerova u Alberta. Jedeme spolu a v pohodě, s úsměvem, vyhneme se nehodě.
2: Rádio Hana. We'll be right back.

9 hodin 8 minut na Rádiu Hana, vás vítáme v dalším prázdninovém dopoledni. Pořádáme velký hodinový průzkum vašich znalostí. Super procházce pamětí mezi 9. a 10. Dnes super hity z jednoho roku, superstar i super první platby kartou v Česku. Naše super pátrání s vámi startuje právě teď. Procházka pamětí má zelenou a bude vás bavit i s formací of Monsters and Men. Dobrý den přejeme. Rádio.

0: www.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Slunce svítí, ptáci zpívají, Hana hraje, všechno je v naprostém prázdninovém pořádku. Best of z jednoho roku, posloucháte v Procházce paměti rádia Hana, také v Kroměříži na vlně 88.4 FM, odkud pochází i tahle zpěvačka. My zdravíme Gabrielu Gunčíkovou. Gabi, vzpomínáš si na rok, kdy jsi zářila ve druhé řadě československé superstar a s Lukášem Adamcem, který to nakonec celé vyhrál, se dostali až do finále a zaspívali jste si spolu i tento mistrovský kousek z Pomády. Gabriela Gunčíková na Hane. Zdravíme do Kroměříže, i tohle si dneska zaslouží naši pozornost a v Procházce paměti stejně jako... První bezkontaktní platba v Česku. Víte, kdy a kde proběhla? Důležitou ověřenou odpověď, důležitou nápovědu uslyšíte tady u nás v rádiu Hana po 9:30 a u našeho hudebního terminálu si pípnou Safrido, Merlon Rudet, také Kabáti. Ladíte prázdninovou vzpomínkovou show. Procházku paměti rádia Hana. Všechny hity této hodiny jsou z jednoho roku. Víte jakého?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Svět kolem nás se zbláznil.
5: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
4: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
6: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
5: Přes 3,5 hodiny.
4: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
5: A je to prostě totální balzám na duši.
4: Rádio Hana.
7: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30-leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor.

0: hned tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň! Je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho

0: z Radio Hnák, vaší dopolední svačině k odpočinku ve wellness nebo k přesunu na další pracovní schůzku zpívají Maroon 5 a Christina Aguilera. Moonlight Jogger, procházka paměti Radio Hana je tady pro vás všechny. Zdarma, gratis. No a když je v obchodě potřeba něco zaplatit nebo v restauraci, tak v té moderní době, v 21. století, v roce 26, můžeme platit mobilem, hodinkami nebo dokonce chytrými prsteny. A my se dneska vracíme do roku, kdy historicky první bezkontaktní platba kreditní kartou v Česku probíhá a takhle se pípá v Globusu v Praze Čekovicích.
1: Stačit by měl mobilní telefon.
2: A právě mobilní telefon Češi v placení používají nejčastěji.
3: Z těch peněženek nebo virtuálních karet vyhrává Apple Pay 38%, pak Google Pay zhruba 20%. V létě, když u sebe vlastně máte málo věcí, sebou taháte, tak je vidět, že ty hodinky třeba v létě jako vzrostou.
0: Děkujeme kolegům z ČT24 za tuhle reportáž, co vy taky platíte telefonem, hodinkami nebo prstenem v 21. století.
2: Hodinkami lidé podle největšího poskytovatele terminálu zaplatí zhruba 20% transakcí. Třeba na prsteny, ale připadá jen 1 promile.
0: V procházce paměti Rádia Hana dneska hlavní otázka k zamyšlení. Ve kterém roce v Česku poprvé platíme bezkontaktně? V kontaktu už za pár vteřin budeme s Bruno Marsem, chystá se Beyoncé nebo Sunrise Venue. Hollywood Hills. Co vím? Už máte přehled? A konkrétní odpověď na otázku, do kterého roku se spolu vracíme? Tohle je Procházka paměti.
4: Radio Hana a Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
7: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Radio Hana.
5: Procházka paměti.

0: naší rovina té Hané posloucháme Procházku pamětí Rádia Hana. Loučíme se s hollywoodskými kopečky. Bye bye Hollywood Hills Forever, zpívá finská kapela Sunrise Avenue. A naše vzpomínkovou túru do jednoho roku v Procházce pamětí mezi 9. a 10. hodinou dneska ukončuje světová megahvězda. Poznáváte ji? My se s Beyoncé vracíme do roku, kdy vydává rozchodovou písničku, jmenuje se Best Thing I Never Had. O čem to je? Je to něco, co jsme snad všichni v životě aspoň jednou prožili. Je to o rozchodu, který nejdřív může bolet, ale za nějaký čas zjistíme, až ta bolest přebolí, tak zjistíme, že přesně takhle to mělo dopadnout a že to vlastně bylo dobře, že jsme se s tím druhým rozloučili. Hold, rozchody občas mají svůj smysl. Beyoncé to ví nejlíp. Vy se nerozcházejte se svým Rádiem Hana. Beyoncé je u klavíru právě teď a zajímá nás, do kterého roku se vracíme.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2011.

0: Vy a Radio Hana, tu je vztah na celý život. Otevíráme brány dopolední pohody před 10. hodinou už s Magdou Trajerovou. Hezké dopoledne, Magdi, a vše nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Je, moc děkuju, hezké dopoledne.
0: O čem je tahle písnička? V procházce paměti Radia Hana, Beyoncé, Best Thing I Never Had. Je to o tom, že i když rozchod nejdřív může bolet, za nějaký čas zjistíme, že přesně takhle to prostě mělo dopadnout a bylo to vlastně dobře. Takže rozchody občas mají svůj smysl. O tom zpívá dnes Beyoncé v procházce paměti Radia Hana. Souhlasíš tady s tímhletím tvrzením? Máš takové zkušenosti rozchodové?
1: Myslím si, že jo. Asi jo. Asi souhlasím.
0: Nesoutěžně otázka. Kolik v České republice rozvodem končí přibližně manželství? Kolik procent? Co myslíš?
1: No počkej, to já si myslím, že dokonce vím poměrně přesně, protože jsem teď byla na svatbě a někdo si tam z toho dělal srandu.
0: Ano, to je teda blbá sranda.
1: To je hloupá sranda, ale myslím si, že to je třeba 50%, že to je fakt hodně.
0: Je to trošku méně, 40 až 45% všech uzavřených manželství. Celkově se prý v Česku, co jsme tady vygooglovali, ročně rozvede kolem 20 až 21 tisíc párů. Ale jak zpívá Beyoncé, hold, přesně takhle to má být. Procházka paměti Radia Hana, rok 2011. Hit

0: Další hitovce italského léta v našem vysílání Toto Cotugno. A teď už nové zprávy s Tomášem Gottwaldem v 9.55.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
5: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
4: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním tlačítkem. Už nebudeme muset listovat maily a formuláři. Od příštího roku mají e-shopy a banky a další finanční instituce umožnit zákazníkům odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku speciálním tlačítkem na svém webu. Povinné tlačítko pro odstoupení od smluv nese zákon, který již schválila sněmovna. Úprava vycházející z evropské směrnice se dotkne obchodů, pojištění či investic. Norma má platit od ledna 2027. Píší novinky.cz.
2: Sport.
4: Českou hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17.30. Přineseme vám výsledek.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Chystáte se dnes posekat trávu na zahradě? A víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď už po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Středeční teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. Většinou bez přeháněk, polojasno anebo oblačno. A teď odpověď na otázku, kdy je nejlepší sekat trávník. Podle zahradníků je nejvhodnější doba ráno po oschnutí rosy anebo pozdě odpoledne až časný večer. Doprava. Hezké dopoledne do Olomouce, do Rýmařova, do Zábřehu, do Blanska, také do Šumperku. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Děkujeme policii za dohled na dopoledních cestách. Řidiče rychlíky, policejní hlídky chytají na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další policejní hlídky vidíme ve Valmezu na Masaryčce u Unihoby a hlídají také na Šumpersku na kraji Rapotí na ulice Šumperská u Řízků.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

vámi Bon Jovi na rádiu Hana. Tati, dneska jsem zase předběhla závodní auto. Tak takovou nějakou větu jsme mohli slyšet na den přesně před 132 lety. V roce 1894 odstartoval ve Francii vůbec první automobilový závod v historii. Trasa závodu měla 126 kilometrů a vítěz jí projel závratnou průměrnou rychlostí 19 km za hodinu. První do cíle sice dorazil obří parní traktor, ale diskvalifikovali ho, protože sebou vezl topiče, který pod kotel přikládal uhlí. Hlavní cenu tak nakonec získali benzínové vozy. Takže až dneska uvíznete v pomalé koloně, myslete na to, že před 130 lety byste byli absolutní šampioni. Informace o dopravě pro vás budeme mít zase krátce před celou hodinou. Teď už nejlepší

0: tonale. La musica italiana. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirář.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
7: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
0: Rádio Hana.

0: Dnes mezi námi vítám zpěváka Kristiána Šepka. Kristiáne, vy 31. července vystoupíte v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel. Proč by si diváci neměli tento letní večer nechat ujít?
1: Rozhodně je to náš největší koncert pod širým nebem a my se do Olomouce vždycky moc rádi vracíme a tentokrát jsme pro diváky namíchali takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta ze všech těch našich koncertů. Připravili hned několik novinek a diváci se samozřejmě můžou těšit na náš 13členný orchestr, naše skvělé hosty. My se těšíme na tu jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Samozřejmě jsme připravili taky překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A proto se na vás vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel pod širým nebem už 31. července moc těšíme.
0: Tolik pro tuto chvíli zpěvák Kristián Šebek. Lístky na koncert zakoupíte na ticketportal.cz. Rádio Hana.
2: Kam vyrazit? Prázdniny jsou v plném proudu, nestíháte sledovat akce, na které byste mohli vyrazit. Na Rádio Hana pro vás máme přehled. Další letní koncert se chystá na olomouckých Poděbradech. Tentokrát nám zahraje veselá partička Andrej a KSČ. V pátek od 19 hodin. Legendární

0: Na promítání komedie Pět švestek třeba do letního kina u zámku v Zábřehu. Zítra od 21 hodin na Masarykově náměstí. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
2: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte, užívejte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
9: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
8: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
9: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
8: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
9: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
8: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

Rádiu Hana vám hrajeme jednu pecku za druhou. Za sebou právě máme Sabrinu Carpenter, Metaliku a teď nám o bocích jako skříň dospívala Evička Farná. Servírujeme vám ten nejlepší hudební výběr a budeme s tím pokračovat i po 11. hodině.

0: Tak s námi zůstaňte dál, ať vám neuteče správná chvíle, kdy si do studia zavolat o skvělou výhru. Teď už zprávy s Tomem Gottwaldem, je 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Světový věhlas má olomoucký pěvecký sbor Campanella. Z festivalu v Singapuru veze domů 2 zlaté medaile. V pěvecké soutěži více než 70 sborů z celého světa vyhrál v kategoriích do 25 let a folklorní skladba. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských, navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Umělé oplodnění by do budoucna mohly podstoupit v Česku i ženy bez partnera. Připravovanou novelu, která to umožní, poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do připomínkového řízení. Návrh ale vyvolává spory ve vládní koalici. Ministr návrh opírá o to, že mnoho žen by si dítě přálo, píší Novinky.cz. Uvidíme, zda návrh prosadí.
1: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká hlavně oblačné, večer by mělo být až zataženo. Výjimečně mohou přijít přehánky. Teploty dnes nepřesáhnou 24 stupňů. Zítra se nám na obloze taky budou honit mraky. S postupem dne lokálně sprchne. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pocitová teplota ale asi bude o trochu nižší. Ve čtvrtek by nám totiž měl foukat západní vítr, přechodně v nárazech až 70 km za hodinu.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. 3 osobní auta se nám srazila v Olomouci na třídě Svornosti u Lidlu. Probíhá tady vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřený. 2 auta se nám srazila v Hulíně v ulici Holešovská. I tady se nehoda vyšetřuje, na místě je policie. Policejní hlídky nám hlásíte taky v Hranicích v ulici Hranická, ve Zlíně v ulici Lešenská, na trase mezi Plumlovem a Drahany a taky v Olomouci v ulici Jeremenkova. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Buongiorno z Rádia Hana, čas oběda klepe na dveře a my máme chuť na pravé italské těstoviny. Co vy? Si o ty těstoviny pojďme zasoutěžit v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou snadná, za chvíli vám pustíme italskou klasiku z roku 84, song Serenata, který zpívá Toto Cutugno. Kdo se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček těstovin. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejnění odkazu. Tak co, kdo se nám tentokrát dovolá?
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

Pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: Léto na Hané.
1: Na rádiu Haná dohrála naše italská pecka. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese těstoviny. Dobrý den, do dneska může slavit pěkně po italsku.
2: Dobrý den, tady Irena z Lipníka.
1: Vy jste vyhrála balíček těstovin a mě by zajímalo, uvaříte si ho al dente, nebo máte těstoviny radši měkčí?
2: Jak se podaří?
1: Někdy to vyjde tak, někdy tak říkáte.
2: Ano, přesně, přesně. V mém případě, jak se podaří.
1: Byla jste vy už někdy v Itálii?
2: Ano, byla.
1: A kde konkrétně?
2: Byla jsem v Lignanu u moře a pak jezdíme do Auronza na lyže.
1: No takže Bergamo, to jste ještě neviděla.
2: Neviděla.
1: No vidíte, tak teď máte šanci hrát o pobyt v italském Bergamu. Já vám moc gratuluju těsto.

0: už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry.
1: Děkuji moc krát.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku s lanovkou. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30-leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor.

0: Může se ale stát, že nás posloucháte třeba na zahradě, u vody nebo kdekoliv jinde venku a do uší vám sem tam zabzučí i nějaký ten komár. Podle předpovědi by to na Hané mohlo být zítra ještě trochu horší. Zítra by měly být aktivnější. My vás v tom ale nenecháme. Zjistili jsme pro vás, jak se jim co nejlépe bránit.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
4: Nazdar hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
3: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
4: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
3: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
4: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
3: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
5: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Mantra ženám na vlnách Rádia Hana hledá ženu, nechce se ani věřit, že tahle písnička už je 17 letá, no za chvíli dovrší plnoletost. Hrajeme vám nějakými roky prověřené songy, máme pro vás i zahraniční pecky a hudební novinky. Mixujeme vám prostě ten nejlepší hudební výběr. A co nás čeká po 12.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou tady činasky.

0: další kolo soutěže Italské léto na Hané. Oznámí ho tentokrát tahle melodie. Tak zůstaňte s námi, dříve než ostatní vám posíláme zprávy, počasí a dopravu. Máme 11 hodin a 56 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Dopravní komplikace čekají řidiče od srpna v Horce nad Moravou u Olomouce. Silničáři zahájí opravu Olomoucké ulice od konce obce po vlakový přejezd. Součástí prací bude oprava vozovky a chodníků i přesun autobusových zastávek. S úplnou uzavírkou silnice musí řidiči počítat od 3. srpna do 2. října. Od 1. září však nastane změna režimu, kdy bude do opravovaného úseku povolen vjezd autobusové dopravě. Podrobnost má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Za volant se dejme odpočatí, ať to neskončí nehodou. Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
5: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
4: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Řidiči, dejte si pozor, v Českém se šíří podvodné SMSky zneužívající jméno parkovací služby Easy Park. SMSky upozorňují na údajně nezaplacené parkovné a hrozící dluh. Odkazují pak na falešný web k odcizení platebních údajů. Případy těchto podvodů už řeší policie a připomíná, že seriózní firmy takové výzvy neposílají, píší novinky.cz.
2: Sport.
4: Parádní zásah kordistky Veroniky Bělešové. Česká šermířka postoupila do hlavní soutěže na mistrovství světa v Hongkongu. 24-letá reprezentantka uspěla v základní skupině a následně zvládla i dvě vyřazovací předkola. Do hlavní soutěže nastoupí v sobotu.

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i ve stodole se zazelení, tak to je pronostika na dnešní den. A vypadá to slibně, trochu nám dnes opět.

0: dnes zapadne ve 20 hodin a 46 minut. I noc by měla být zamračená, výjimečně nám taky může sprchnout. Noční teploty mohou klesnout až k 10 stupňům. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. To už se ale bohužel nedá říci v Držovicích na ulici Na Romži. Došlo tady k nehodě, na místě je policie, projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte taky ve Valašském Meziříčí v ulici Žerotínova. I tudy jezdíme s nohou na brzdě. Porouchané auto objíždíme na D35 na trase Lipník Olomouc za exitem Velký Újezd. Na lidi na silnici si kvůli údržbovým pracem dáme pozor na D46 na trase Olomouc Vyškov. Mezi exity Drysice a Vyškov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme 100.

autentiky od kapely Činasky. Vyladíte rádio Haná. Každý z nás dostává rád dobré zprávy a my tady pro vás jednu takovou máme. Je středa, což znamená jediné. Pracovní týden se právě přehoupl do druhé půlky a víkend už je na dohled. Pokud už teď přemýšlíte, co všechno o víkendu musíte dohnat, zvolněte. Vědci totiž potvrdili, že poctivé víkendové ležení a odpočinek není lenost, ale nutná regenerace. Lidé, kteří o víkendu fakt nic nedělají, mají nižší stres, lepší náladu a celý další týden jsou spokojenější. K vaší spokojenosti se snažíme přispět i my na rádiu Haná. Posíláme vám další várku toho nejlepšího hudebního výběru. Už za chvíli třeba Pet Shop Boys.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Tady je Rádio Hana.

0: 39, tak přesně tolik dní prázdnin nás ještě čeká. Společně s Rádiem Haná si užíváte středu i 30. týden tohoto roku. Pokud znáte nějakého Libora, možná se cestou z práce budete chtít stavit v obchodě pro nějakou tu bomboniéru. Libor bude mít totiž svátek. A kdo ho má dnes, tak to už pro nás zjistil kolega Lukáš.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burešová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
3: Tak ale teď bez zesrandy. Chceš se zabít, no tak chceš?
2: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
3: Chceš umřít, chceš?
4: Udělal jsem, co jsem měl.
2: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtý.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná vám hraje do sluchátek. Čekání na to, až zabere ryba do auta cestou na výlet, ale taky třeba k práci do salonu, dílen nebo kanceláří. Všem se vám snažíme dnes zvednout náladu a vykouzlet úsměv na tváři. Připravujeme pro vás proto ten nejlepší hudební výběr. A na co se můžeme těšit dál?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Xindl X.

pozorně poslouchejte, ve hře budou italské sýry. Před námi už jsou zprávy. Aktuální čas je 12 hodin a 56 minut. Posíláme vám je dříve než ostatní.

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
1: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
0: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet-friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
2: Hlas lidu.
0: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury STEM mají obavy ze ztráty zaměstnání v průměru 2 z 5 lidí v Česku v produktivním věku. Více než polovina lidí by dokonce kývla na nižší plat, jen aby o práci nepřišla.
2: Sport.
0: Malé vítězství pro kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Ovládl kvalifikaci klasického slalomu a proplul do zítřejšího semifinále kategorie K1. Do finále pak postoupí 12 nejlepších závodníků.
3: Počasí.
4: Teplotní maxima jsou dnes přibližně 1 stupeň nad průměrem pro dnešní datum. Teploměry nám ukazují v Olomouci kolem 22 stupňů, Zábřeh hlásí 21, to samé Šumperk. V Jeseníku ukazuje rtuť teploměru 20. Pocitová teplota je ale většinou nižší, venku nám totiž fouká vítr. Večer by se nám měla obloha zamračit na zataženo, výjimečně se vyskytnou přehánky. Zítra nás pak čeká chladný větrný den, lokálně nám i zaprší. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 22 stupňů.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci probíhá vyšetřování nehody v ulici Hejdukova. Srazil se tu osobák s motorkou, jeden jízdní pruh je uzavřen. V Olomouci ještě budeme opatrní i na překážku na silnici, a to v ulici Komenského. Podobnou situaci řešíme taky v Bludově, v ulici Lázeňská, i tady na vozovce něco překáží. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ a taky na D55 na exitu Hulín. Přejeme vám bezpečnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce.

0: Společnost vám dělá Rádio Hana. Mrkneme se teď na jednu zajímavost z filmového světa. Do Prahy se teď sjíždějí turisti z celé Evropy, chtějí totiž vidět filmovou novinku Odisa v tom nejlepším rozlišení a rozměru. Česko má totiž obrovskou raritu, jsme jednou z pouhých 3 zemí v kontinentální Evropě, která dokáže film promítat ze speciálního 70mm pásu na obří gigantické plátno. Sjíždějí se k nám filmoví nadšenci z celé Evropy a sály jsou tak narvané, že se promítá i po půlnoci v 12:30 ráno. Tak co, tak jedete do Prahy nebo si zajdete na trochu menší plátno tady u nás na Hané. Ať tak či tak na našich vlnách vám přejeme příjemný zážitek. Teď už další hit za hitem.
1: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana. Chystáte se na dovolenou a plánujete odletět o víkendu jako většina lidí? Tak pozor, možná zbytečně přicházíte o peníze. Podle statistik je totiž absolutním králem výhodného cestování středa. Protože o ní není mezi turisty takový zájem, aerolinky stlačují ceny letenek na minimum a ušetřit můžete i desítky procent. A jako bonus vás čekají prázdná letiště bez nekonečných front na kontrolách. Pokud tedy chcete cestovat levně a v klidu, balte kufry uprostřed týdne. Další tipy už pro vás má náš dnešní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
2: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
3: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
2: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
3: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr. Na

0: zajišťuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
3: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

0: Rádio Hana. Za mikrofonem už je teď i kolega Štěpán, který se na vás těší odpoledne. Ahoj Štěpi.
1: Přesně tak, je tady středa, no a já jsem příjemně nalazen.
0: Hele, na našem Facebooku řešíme, co by lidi dělali, kdyby měl jejich soused psa, který neustále přes noc štěká. Já vím, že ty sám máš psa, takže by mě hodně zajímalo, co bys dělal.
1: No já ty pejsky mám vlastně dokonce dva, ale teda my bejváme takhle doma, takže u nás ten štěkot nebývá, ale jako já jsem k tomu tolerantní obecně. Tím, že sám samozřejmě jsem pejskař, tak když by to bylo každou noc, no, tak asi bych šel jako ťuknout, ale vždycky prvně jako v dobré víře.
0: Pane jo, tak tvůj soused bych chtěla být.
1: Přesně tak.
0: Se Štěpánem se po 14. hodině těšíme na Hit za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude No Name.

Možná už v další hodince rozjde Štěpán italský song a tím i soutěž italského léta na Hané. Tentokrát o italské síry, no necháme se překvapit, číháme ale na tu.

0: počasí a doprava je 13 hodin a 56 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
2: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
0: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním tlačítkem. Už nebudeme muset listovat maily a formuláři. Od příštího roku mají e-shopy a banky a další finanční instituce umožnit zákazníkům odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku speciálním tlačítkem na svém webu. Povinné tlačítko pro odstoupení od smluv nese zákon, který již schválila sněmovna. Úprava vycházející z evropské směrnice se dotkne obchodů, pojištění či investic. Norma má platit od ledna 2027. Píší novinky.cz.
1: Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17:30. Přineseme vám výsledek.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká hlavně oblačné, večer by mělo být až zataženo. Výjimečně mohou přijít přehánky. Teploty dnes nepřesáhnou 24 stupňů. Zítra se nám na obloze taky budou honit mraky. S postupem dne lokálně sprchne, nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pocitová teplota ale asi bude o trochu nižší. Ve čtvrtek by nám totiž měl foukat západní vítr, přechodně v nárazech až 70 km za hodinu.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady na odstavené auto.

0: na trase Mohelnice Olomouc na exitu Loštice. Víme, kde stojí policejní hlídky. Rychlost si hlídáme ve Valašském Meziříčí v ulici Vsetínská a na D1 na exitech Kroměříž Západ i Kroměříž Východ. To bylo naše dopravní info, teď už další hit za hitem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si jsem.

17 a 24 let. Vyplynulo, že více jak polovina, konkrétně 62%, považuje za stresující návštěvu čerpací stanice. Největší obavy jsou, že natankují špatné palivo, neumí správně obsloužit pistoli a nebo, že najedou nesprávně k pumpě, no a před ostatními se ztrapní. Takže ať chceme nebo ne, stres vnímáme každý jinak a ať už jste dneska v práci nebo kdekoliv jinde, v náporu nebo v klidu, užijte si další hity na Rádiu Haná, které posíláme už za

0: Musica italiana.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letos budete na Hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené trejly v bikeparku s lanovkou. Jo, jo, léto na Hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Nudžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Radio Hana.
0: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Vanessa Williams, ale ještě předtím pojďme omrknout, o čem dnes informují regionální zpravodajské weby.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách sledujeme, co se nahané šustne, víme taky, o čem se píše, pojďme se na to teď mrknout. V Hranicích opravují zámeckou věž, rekonstrukce však omezuje některé ze vstupů do zámecké zahrady. Kudy se do areálu dostat, to už nám píše Olomoucký Report. Na vybraných chodnících v Prostějově proběhne postřik proti plevelům, kde přesně budou postřiky probíhat, už pro nás zjistil prostějovský rej. Borůvková farma u Krnova chystá první červencový samozběr. Detaily, včetně cen, pro nás má Bruntálský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výkon.

0: Posloucháte zprávy. Světový věhlas má olomoucký pěvecký sbor Campanella. Z festivalu v Singapuru veze domů 2 zlaté medaile. V pěvecké soutěži více než 70 sborů z celého světa vyhrál v kategoriích do 25 let a folklorní skladba. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Umělé oplodnění by do budoucna mohly podstoupit v Česku i ženy bez partnera. Připravovanou novelu, která to umožní, poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do připomínkového řízení. Návrh ale vyvolává spory ve vládní koalici. Ministr návrh opírá o to, že mnoho žen by si dítě přálo, píší Novinky.cz. Uvidíme, zda návrh prosadí. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře.
1: Počasí. Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být do konce týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na střední zátěži. Víme, jak bude. Zítra teploty okolo 20 stupňů, vyšší oblačnost a dešťové přehánky. V pátek počítáme s nižší oblačností a naměříme do 25 stupňů Celsia. Podobně by potom dle aktuální předpovědi měla vypadat taky sobota.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
3: Doprava.

0: teď počítejte se zdržením na 10 minut. A pojďme se podívat i kde si dát pozor na rychlost. Policejní hlídka je v Držovicích za Olomouckou, taky na dálnici 35 na Lipník na exitu Velký Újezd, a nebo na D1 směr Říkovice na exitu Kroměříž Východ. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr v

výběr, no a hrajeme vám ty největší hity od 80. let až po současnost 24/7. Ještě předtím, než se do toho opět dáme, tak připomeneme dva významné milníky k dnešnímu dni. Nejprve něco pro milovníky Marvelovek. Právě dnes, 22. července před 15 lety, vyšel první Kapitán Amerika, první Avenger. Je to opravdu 15 let. No a mimochodem, právě dnes už je to taky přesně

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Svět kolem nás se zbláznil.
3: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
2: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
4: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
3: Přes 3,5 hodiny.
2: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
3: A je to prostě totální balzám na duši.
2: Rádio Hana.
5: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku Slanov. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Je mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Václava Martinů. No a v Zábřehu se těšíme na letní kino U zámku, promítá se Pět švestek. A to v amfiteátru na Masarykově náměstí už zítra ve čtvrtek od 21 hodin. Na Rádiu Haná pro vás už zase za malou chvíli chystáme další hity a na programu Kabáti a nebo Linkin Park. Tak vydržte na vlně a mějte pohodové středeční odpoledne.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
6: Rádio Hana.

Olga Lounová na rádiu Haná před 16. hodinou, se kterou zdravíme všechny cyklisty, možná i vy dneska po práci na projížďku vyrazíte. Podmínky jsou ideální.

0: vlně v 15.57.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
1: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
0: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
2: Hlas lidu.
0: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury STEM mají obavy ze ztráty zaměstnání v průměru 2 z 5 lidí v Česku v produktivním věku. Více než polovina lidí by dokonce kývla na nižší plat, jen aby o práci nepřišla.
2: Sport.
0: Malé vítězství pro kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Ovládl kvalifikaci klasického slalomu a proplul do zítřejšího semifinále kategorie K1. Do finále pak postoupí 12 nejlepších závodníků.
3: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
4: Počasí. Ve čtvrtek nás čeká v našem regionu během dopoledne vyšší oblačnost a postupně by se na většině území měly vyskytnout dešťové přehánky. Výjimečně se

0: 15 stupňů Celsia. V pátek potom výhledově počítáme s nižší oblačností a s teplotou do 25. Doprava. Je tady 16. hodina, bourá se na Blanensku v obci Rájec Jestřebí. Jde o nehodu osobního auta a motorky, která se dá ale opatrně projet. No a na nehodu pozor taky na dálnici ve směru na Ostravu za exitem Bělotín. Tady vás to chvíli zdrží v koloně, ale zásek je tu jen asi na 7 minut. Policejní hlídka je potom v tuhle chvíli v Olomouci na Volkrovce, taky na D1 směr Hříkovice za exitem Hulín, v Přáslavicích v Kozlově a taky v Zábřehu na ulici Československé armády.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Taky 22. červenec trávíte s Rádiem Hana, díky za to. Dámy a pánové, chlapci a chlapy, jestli právě stojíte před zrcadlem, držíte v ruce činku a brečíte, že nemáte pekáč buchet na břiše, taky v klidu položte. Vědci totiž v nedávné studii potvrdili to, co už všichni stejně tak nějak trošku tušíme. Pro ženy nejsou na dlouhodobý vztah nejdůležitější bicepsy, ani dokonalé vysekaná čelist, ale ambice. Takže pánové, touhle optikou zapomeňme na protejňáky, místo do fitka skočte pro diás, no a ukažte jí plán na příštích 5 let, protože pekáč buchet vás v důchodu do nového domu zkrátka neusadí, ale schopnost vydělat na něj, tak ta ano. No a jak to

0: Italiana.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler.

0: vaše úklidová firma.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Dnes mezi námi vítám zpěváka Kristiána Šepka. Kristiáne, vy 31. července vystoupíte v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel. Proč by si diváci neměli tento letní večer nechat ujít?
1: Rozhodně je to náš největší koncert pod širým nebem a my se do Olomouce vždycky moc rádi vracíme a tentokrát jsme pro diváky namíchali takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta ze všech těch našich koncertů. Připravili hned několik novinek a diváci se samozřejmě můžou těšit na náš 13členný orchestr, naše skvělé hosty. My se těšíme na tu jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Samozřejmě jsme připravili taky překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A proto se na vás vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel pod širým nebem už 31. července moc těšíme.
0: Tolik pro tuto chvíli zpěvák Kristián Šebek. Lístky na koncert zakoupíte na ticketportal.cz.

0: Lukáš Kobza vedl velmi netradiční rozhovor.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
3: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
2: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
3: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
2: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
3: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
2: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
2: Jsme Rádio Hana.
3: Hezké odpoledne.

0: Rádiu Haná, už teď je 16.55, pojďme na to.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místostarosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním tlačítkem. Už nebudeme muset listovat maily a formuláři. Od příštího roku mají e-shopy a banky a další finanční instituce umožnit zákazníkům odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku speciálním tlačítkem na svém webu. Povinné tlačítko pro odstoupení od smluv nese zákon, který již schválila sněmovna. Úprava vycházející z evropské směrnice se dotkne obchodů, pojištění či investic. Norma má platit od ledna 2027. Píší novinky.cz.
1: Sport.
3: Českou hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17.30. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
0: Pokud máte v plánu vyrazit v nejbližších dnech do lesa, nezapomeňte na repelent. Aktivita klíšťat je i nadále vysoká, tedy na 4. stupni z 5. A předpověď počasí na čtvrtek. Vyšší oblačnost, mírný vítr, teploty okolo 20 stupňů Celsia, dešťové přehánky a ojedinělé se mohou objevit taky bouřky.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava.
0: Bourá se v Olšanech u Postřelmova, jde o nehodu dvou osobních aut, vyšetřuje se to ale projekt.

0: exity Kojetín a Mořice, dva osobáky v sobě, ani zde se ale provoz neštosuje. Policejní hlídka je potom aktuálně v Olomouci na Volkrovce, taky na obchvatu před exitem Olomouc, střed Slavonín a v obci Kožušany Tážaly. Šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudba.

0: A právě teď na rádiu Haná zpívačka Pink.
1: Italské léto na Hané.
0: No a taky dnes 22. července u nás.

0: štěstíčko uspálo na vás?
1: A tak samozřejmě na manžela určitě.
0: A jak se manžel jmenuje?
1: Manžel se jmenuje Mira.
0: Tak my zdravíme i Miru, no a Aničko, vy mějte i nadále krásný den na Rádiu Hana. Mějte se úžasně a ať se vám vede.
1: Já vás taky zdravím, hezký den, na shledanou.
2: Síry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Dopřejte si odpolední relax. Soutěž

0: krajinách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Tady je Rádio Hana.

0: i novou svíčku na dortu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burečová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
3: Tak ale teď bez zasrandy. Chceš se zabít? No tak chceš!
2: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
3: Chceš umřít? Chceš?
4: Udělal jsem, co jsem měl!
2: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a všem nejlepší magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Dopravní komplikace čekají řidiče od srpna v Horce nad Moravou u Olomouce. Silničáři zahájí opravu Olomoucké ulice od konce obce po vlakový přejezd. Součástí prací bude oprava vozovky a chodníků i přesun autobusových zastávek. S úplnou uzavírkou silnice musí řidiči počítat od 3. srpna do 2. října. Od 1. září však nastane změna režimu, kdy bude do opravovaného úseku povolen vjezd autobusové dopravě. Podrobnost má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Za volant se dejme odpočatí, ať to neskončí nehodou. Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Řidiči, dejte si pozor, v Českém se šíří podvodné SMSky zneužívající jméno parkovací služby Easy Park. SMSky upozorňují na údajně nezaplacené parkovné a hrozící dluh. Odkazují pak na falešný web k odcizení platebních údajů. Případy těchto podvodů už řeší policie a připomíná, že seriózní firmy takové výzvy neposílají, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Parádní zásah kordistky Veroniky Bělešové. Česká šermířka postoupila do hlavní soutěže na mistrovství světa v Hongkongu. 24-letá reprezentantka uspěla v základní skupině a následně zvládla i dvě vyřazovací předkola. Do hlavní soutěže nastoupí v sobotu.
1: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané.
4: Muzika italiana.
0: Počasí.
5: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být do konce týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na střední zátěži. Víme, jak bude. Zítra teploty okolo 20 stupňů, vyšší oblačnost a dešťové přehánky. V pátek počítáme s nižší oblačností a naměříme do 25 stupňů Celsia. Podobně by potom dle aktuální předpovědi měla vypadat taky sobota.
0: Doprava.
5: Připomínáme nehodu v Olšanech na Zábřežsku. Jde o dvě osobní auta v sobě, ale průjezd je tady dle dostupných informací bez problému. Za Valmezem na Zubří potom počítejte se zdržením na 10 minut v koloně. A podobně se zdržíte i v Kroměříži na ulici Na Hrázi. Na policejní hlídku potom aktuálně s 18. hodinou pozor v obci Tečovice, taky v Mohelnici u Orlenky na hlavním tahu anebo na okruhu Olomouce na exitu Holice.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
6: V ulicích

stresující. Pokud ano, tak se s tím buď zkuste nějak vypořádat, anebo si vzpomeňte na mladší generaci. Podle nedávného průzkumu, který se zabýval stresovostí generace Z ve věku 18 a 24 let, vyplynulo, že více jak polovina, konkrétně 62%, považuje za stresující návštěvu čerpací stanice. Největší obavy jsou, že natankují špatné palivo, neumí správně obsloužit pistoli a nebo že najedou nesprávně k pumpě, no a před ostatními se ztrapní. Takže ať chceme nebo ne, stres vnímáme každý jinak a ať už to je dneska v práci nebo kdekoliv jinde, v náporu nebo v klidu, užijte si další hity na Rádiu Haná, které posíláme už za

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
9: Tohle je ta šance.

0: tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Santa Fox. Připomínám, že taky dnes mezi 8 a 9 budeme hrát ten nejlepší hudební výběr 80. let v celé hodině, jednu osmdesátku za druhou v našem pravidelném pořadu 80 v 8. Nicméně za malou chvíli u nás taky kapela Opět a Radeček nebo Xindl X a CeeLo Green, ale úplně nejdříve míříme na letiště, no a jdeme si zopakovat, na co bychom měli před cestováním na dovolenou letecky myslet.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
2: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli, a proč existuje takový nějaký limit?
3: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou, a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravuje

0: nechat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
0: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr.

0: zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
0: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí. Ve čtvrtek nás čeká v našem regionu během dopoledne vyšší oblačnost a postupně by se na většině území měly vyskytnout dešťové přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bousky. Nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat jen okolo 11 stupňů Celsia. V pátek potom výhledově počítáme s nižší oblačností a s teplotou do 25.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
1: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

výběr, no a hrajeme vám ty největší hity od 80. let až po současnost 24/7. Ještě předtím, než se do toho opět dáme, tak připomeneme dva významné milníky k dnešnímu dni. Nejprve něco pro milovníky Marvelovek. Právě dnes, 22. července před 15 lety, vyšel první Kapitán Amerika, první Avenger. Je to opravdu 15 let. No a mimochodem, právě dnes už je to taky přesně rok od doby, kdy do hudebního nebe odešel Ozzy Osbourne. Mně to teda zase neskutečně rychle uteklo. Na Ozzyho v každém případě na naší vlně dneska myslíme a už za chvíli na Hané pokračuje ten nejlepší hudební výběr.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte soubor.

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké Tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.